0: domácia bíža.
1: Slovenský spored ORF. Kersi, ker nekaj manjka, če te ni.